0: Nejvíc 90.
1: Nejvíc 90 v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90 nonstop.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s... Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
5: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
5: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
4: Velká devadesátková show.
5: Letní atmosféra.
4: Rodinná piknik zóna.
5: A program pro děti.
4: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
5: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
4: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
6: Hit Radio 90.

0: DJ Zaš a Zabine nás dovedli v programu Hit Rádia 90 skoro k 7 hodině. Je pondělí 29. června, 6.55, hezké ráno vám přeje Vláďa Řepka. Jak bude dneska, se od nás taky dozvíte. A teď půjdeme na silnice, že, Kubo?
1: Na dálnici D2 na 23. kilometru u Velkých Němčic ve směru na Bratislavu dejte pozor na dvě nepojízdná osobní auta na krajnici. V Praze Dejvicích na Evropské ve směru od centra u křižovatky se Šolinovou se srazila dvě osobní auta. S opatrností projedete. A ještě tady máme info z Pelhřimovská v Pacově v Myslíkově ulici bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením.
0: A já tu mám info na trase z Vizovic do Zlína v Lípě havarovala dvě osobní auta, tak počítejte s omezením. Zdržíte se nárazově.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
7: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
6: www.mirakulum.cz.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: V Čechách se ochladí, od západu můžou dorazit přehánky a bouřky. Jinak čekáme jasno až polojasno. Teď během rána, hlavně na západě, a potom během i dne i jinde, čekejte přehánky nebo bouřky. A to velmi silné. Nejvyšší teploty 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku můžou teploty atakovat až 39 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Nikdy v historii Česka nebylo tepleji. Na naší zemi udeřila 40-stupňová saharská vedra. O víkendu padaly rekordy, to číslo si budeme pamatovat všichni, 41,9 stupňů. No, nejenom my, ona celá Evropa zažívá vlnu veder. A abychom se z toho nezbláznili, tak na sociálních sítích letí virální video. Jeden Francouz na něm smaží plátky slaniny pomocí pánve na rozpáleném parapetu jen za pomoci slunečních paprsků. Tak to je tip na snídani a jak ušetřit. Já se jmenuji Vládě Řepka, vítám vás v 7 na Hit Radio 90, které teď je Stinga. Dobré ráno.
0: Hit Radio 90.

0: 7.10 vás na Hitradio 90 ladí Faith No More, krásné první prázdninové pondělí. Tenhle ten týden se rozjedou Vary, ale hollywoodský hvězdy už se k nám sjíždějí od víkendu. Konkrétně Neo z Matrixu, Keanu Reeves, zaskočil do vikárky na jedno chlazený s panem prezidentem asi oslavit jeho dnešní svátek, když je ten Petr Pavel. Keanu ale nepřijel jako herec, ale jako muzikant. Dneska večer totiž hrábne do baskytary se svou rockovou kapelou Dogstar, která vznikla přesně v roce 91. Devadesátky jsou za chvíli zpátky, bude třeba Sheryl Crow nebo muzika z filmu Přátelé.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové,
1: Harley,
2: Xindl X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
5: Devadesátky jsou zpátky.

devadesátka. Devadesátky. Devadesátky non-stop.

Na Hitrádiu 90 v 7.23 dozněli Rembrandt, Hymna všech přátel. Dobré ráno. U jedné z hlavních hvězd se na chvilku zastavíme, i když ty čerstvé zprávy pro ní nejsou zrovna úplně moc veselé. Představitelka naší milované Moniky, herečka Courtney Cox, se po více než 10 letech rozešla se svým partnerem, rockerem Johnny McDadem z kapely Snow Patrol. A to byly dokonce zasnoubení a ještě nedávno mu Monika, čili Courtney, vyznávala lásku na sociálních sítích. No, je konec, ale na zlomený srdce nejlíp pomáhá pořádnej tanec. Courtney a vy všichni ostatní hlavy vzhůru posíláme tuhle energetickou bombu. Na Hitrádiu 90 nastupují domácí Sexy Dancers. Slim Jim, krásné ráno.

0: S čím máte spojený tenhle ten hit Rickyho Martina? S letní láskou nebo horkým létem roku 99? V té době nám ještě teplotní rekordy samozřejmě nepadaly tak jako dneska. Dneska je pondělí 29. června. My jsme Hit Radio 90, je 7.35. Příjemně to venku fouká a já doufám, že nás to alespoň rychleji dofoukne do 1. července, kdy slavíme tady na Hit Radio 90 první rok živého vysílání. A samozřejmě nebude to jen tak, budeme rozdávat. Tentokrát DAB rádia. A já všechno řeknu a řeknu to za chvilku. A za chvilku taky k víni. Show must go on na Hit Radio 90.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: pondělí 29. června, 8:05 vás zítra Rádia 90. Zdraví Leny Krevic. Vládě Řepka se připojuje, dobré ráno. Podíváme se, jak bude, co se děje a taky, jak se jede. A to už ví Kuba.
1: Na dálnici D2 na 23. kilometru Velkých Němčic ve směru na Bratislavu dejte pozor na dvě nepojízdná osobní auta na krajnici. V Praze Dejvicích na Evropské ve směru od centra u křižovatky se Šolinovou se srazila dvě osobní auta. S komplikacemi a se zdržením počítejte na dálnici D1 mezi 29. a 25. kilometrem ve směru na Prahu se to štosuje kvůli omezení a na 28. kilometru navíc bourala dvě auta. Na dálnici D1 v koloně na 12. kilometru směrem od Vyškova na Brno se v levém pruhu srazilo osobní auto s dodávkou. Na místě probíhají odklízecí práce, zdržení bude narůstat. A na příjezdu do Havířova na kruhovém objezdu směrem od Ostravy došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Zdržení je nárazové.
2: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když se
3: to má podařit. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tiskulevně.cz. Náplně hned.
12: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Česko má po víkendu nový teplotní rekord 41,9 stupně Celsia. Padl v neděli v Doksanech na Litoměřicku. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu tam platila od pátečního odpoledne. Nadále platí smogová situace v Praze a Středočeském kraji. Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Pavla. Čeští záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži si česká atletka opět vylepšila osobní rekord. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou.
0: Čekáme jasno až polojasno, během dne oblačnosti bude přibývat, může pršet nebo bouřit. Teploty budou v různých částech Česka různé. Na západě a severozápadě Čech kolem 29, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
12: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Vítejte v 8 zpátky na Hit Radio 90. Já se jmenuji Vládě Řepka, krásné ráno přeju. Ještě dvakrát se vyspíme a slavíme první rok, co s vámi denně žijeme, vysíláme live přes DAB a internet, jezdíme s vámi v autech do práce, chladíme vás v kancelářích a děláme kulisu u vody. A slavit budeme celou středu 1. července. Každou hodinu rozdáme jedno rádio. Teď do rádia posílám Backstreet Boys.
12: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90 a Shania Twain v 8.12. Krásné ráno. Malá slečna Twainová, tak se jmenuje její nové album, které tu s námi je od minulého týdne a kde se vrací Shania ke kořenům. Little Miss Twain. Na obalu je, jak ji chceme a jak Shaniu milujeme, kožíšek, klobouk, kraťasy a vysoký kovbojský holinky. Teda takhle, oni jsou alba dvě. Jedno pro Američany, tam sedí cudně v autě, a pak to druhý právě pro Kanaďany, kde se rozvaluje v přírodě. Hrajeme 90ky non-stop, za chvilku jsem naspátek a přivedu třeba Báru Bazikovou.
1: To nejlepší z 90ek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Krásné ráno, ikonu a hvězdu Báru Bazikovou na Hitrádiu 90. 5 minut před 8:30 představovat nemusím. Bára je taky hvězda nového filmu Heleny Třeštíkové, který bude mít světovou premiéru přesně za týden ve Varech na filmovém festivalu. Do kin pak půjde tenhle ten film, který se natáčel 30 let formou časozběru 17. října. A půjde o totálně otevřenou zpověď, kde Bára ukáže svůj turbulentní život od rokových začátků v 90. až po rodinné zvraty. A bylo o čem točit. V podstatě sama vychovala 3 děti a za partnery platila exekuce. No těšíme se. Teď Boy George na Hitrádiu 90. Krásné ráno.

0: na Hit Radio 90, Roxette v 8.37, krásné ráno. Ruku na srdce, existovala větší kazetová romantika než Mary Fredriksen a Per Gessle? Vsadím se, že u nikoho z nás doma v 90 Roxette na kazetě nechyběly. Teď mi psala kamarádka, že jí tuhle romantiku pouštíme až na kočičí mis v Almérii. Takže i tam nás můžete poslouchat. Marcelu zdravím a fotku postuju za chvilku na Instagram. Jsem tam jako Vladare. Jinak já se jmenuji Vláďa Řepka. Na Instagramu jsme jako Hit Radio 90 a 1. července budeme rozdávat dabový rádia. Za chvilku pouštím doktora Albana It's My Life.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
3: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Jaký je to? Probudit se u protinožců zpívají na Hit Rádiu 90, 4 minuty před 9. Unique 2. Tenhle ten hit už tu s námi je 30 let. A Kuba právě teď.
1: V Praze na Strachonické za Lahovickým mostem směrem do centra blokuje provoz nehoda. Kolona se tvoří od nájezdu na Pražský okruh. Před Vyškovem ve směru od Ivanovic na Hané u sjezdu na dálnici D46 se srazilo osobní auto s motorkářem. Zdržení je nárazové. A na trase Stelče na Jindřichův Hradec na průtahu Studené se srazilo osobní auto, nákladní auto a traktor. Dávejte tam pozor.
0: Na dálnici D1 na 210. kilometru směrem od Vyškova na Brno se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Zdržení je kolem zatím 5 minut a v Brně v Tržní ulici u křížení s Olomouckou se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem, ale počítejte se silným provozem.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme,
5: vyklízíme,
4: krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
6: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
7: Na gril máme masíčko, nebo síry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
8: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
9: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
8: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
10: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hitrádio 90.
1: Čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat, takže hrozí přehánky nebo bouřky, a to velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Krásné pondělí 29. června, my jsme Hitrádio 90, jedeme 90 non-stop a to platí i teď v 9 hodin. Já se jmenuji Vláďa Řepka a pouštím hned Vem Doom Project, bude i Madonna, o který je nový díl podcastu Vypalovačka, takže víc prozradím za chvilku.

0: 9.12, my jsme Hit Radio 90, tohle je Madonna. Pokud vás baví, tak včera večer měla premiéru z Brusu nová, už 11. epizoda našeho podcastu Vypalovačka, která je celá věnovaná právě Madoně. V novém díle toho rozebíráme tolik, že nechám hned mluvit kolegy a když tak celý podcast hledejte třeba na našem webu Hit Radio 90.
1: Pak vlastně ten první otec její dcery, tak to byl ten trenér z fitka, který ho teda údajně potkala někdy jako náhodně, když běhala a prostě naproti ní běžel někdo hezký a ona usoudila, že to bude prostě krásný jako dárce genetického materiálu a že prostě bude mít s ním jako hezký děti, tak to prý byla historka, která jako se s tím pojí, že to nebyla žádná jako veliká láska, ale vyloženě hledala chlapa, který jí udělá dítě.
2: Ale mimochodem měla teda pravdu, to jí opět vyšlo, protože ta její dcera je fakt krásná.
1: Je, tam no, ty její dcera jako velmi podobná. No,
2: tam to bylo jako všechno v pořádku.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. Hudební devadesátky byly nejvíc.

4 minuty před 10:30 na Hitradio 90 Will Smith, krásné pondělí. Tenhle ten týden bude ve znamení oslav, protože tuhle středu 1. července slavíme naše úplně první narozeniny. Je to přesně rok, co k vám na dabu anebo na internetu promlouváme hlasem Iva Alače, Markéty Rachmanové nebo Michala Kleina a už víc jak měsíc i Vládi Řepky. Ahoj! A ladíme vás, když popojíždíte v koloně nebo sedíte v klimatizované kanceláři nebo i na dovolenou až skoro do Afriky. Všude tam můžete naladit nás v dabu nebo na webu. A dárky budeme rozdávat my. Ve středu každou hodinu ve vysílání dostanete digitální rádio a soutěžit budeme i na sítích. Teď, tohle to možná znáte od Františka Nedvěda, 19.

0: Pondělí nám zpříjemňuje v 9.38 Tom Jones a Mouse T a ještě bude třeba Michael Jackson nebo Lucie, rouháš se bohům, protože hrajeme nejvíc devadesátek v českém éteru. A když jsem před chvilkou říkal, že budeme ve středu rozdávat dabová rádia, tak jsem netušil, jaká lavina se spustí. Vy jste zavalili náš rádiový WhatsApp, ptáte se, jestli jich bude dost? Ano, nebojte se. První live narozeniny máme jenom jednou. Možná si někam zapište telefon, ten se může ve středu hodit. 720 86 86 36. Víc najdete i na sítích.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Billy Piper, těsně před 10. hodinou. Pojďme na dopravu.
1: Na trase Liberec-Turnov u sjezdu na Rychnov u Jablonce bourala dvě osobní auta v koloně. Počítejte s narůstající kolonou. Na Olomoucku na příjezdu do Štenberka směrem od Uničova se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. A na dálnici D1 na 177. kilometru směrem od Brna na Prahu dejte pozor na odstavené nákladní auto. Šofér tam řeší defekt.
2: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
11: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
14: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
15: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Zkrátka.
1: Dneska bude celý den polojasno, někde bude slunce ostřejší, někde méně. Neexistuje vlastně jedna stejná předpověď pro celou republiku. Teploty ale budou pořád vysoko. V Čechách většinou kolem 29, 31 až 36, to jsou teploty všude jinde, kromě západních Čech. No a Morava a Slezsko pořád ještě 35 až 39 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tak jak se máte po tom rekordním víkendu, kdy jsme byli všichni hot, víc než když víc bychom si asi přáli, tak rozpustilý z tepla budeme ještě do středy, pak přijde změna, no a u toho všeho je s vámi Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová. Hezký dopoledne.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: posloucháte Hit Radio 90, je 12 minut po desáté. Nechci mluvit o fotbale, ale chci mluvit o nákupech fotbalistů, protože o nákupech, o tom my holky víme vždycky trošku víc. Tak brazilští fotbalisti dostali po postupu do vyřazovací části mistrovství světa volno a Neymar k tomu využil chvíle odpočinku k návštěvě New Yorku, odkud si odvezl mimořádně drahou památku. Za luxusní hodinky zaplatil 20 milionů korun. Tak hodinky jako památka na tohle mistrovství světa. A možná taky, aby odhadl, kolik času mu zbývá do chvíle, než zase zvedne nad hlavu pohár pro mistry světa. Možná, třeba. Diamonds and Pearls, když jsme u těch nákupů, za chvíli Prince.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíble přijíždějí Lou Vega a Stacey.
6: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká devadesátková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zóna.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Na Hitrádu 91 z nejúspěšnějších filmových věcí od Briana Adamse. Kevin Costner alias Robin Hood byl v Praze někdy v roce 2003. Akorát se o tom skoro vůbec nemluvilo, nevědělo, nejsou z toho vlastně skoro žádný záznamy. Bylo to celý téměř inkognito, aby si prohlídnul lokace pro svůj film. Z toho natáčení nakonec sešlo, ale Keanu Reeves je teďka v Praze. Včera si prohlídnul Pražský hrad, pan prezident ho vzal na pivo do vikárky a večer dneska Neo z Matrixu zahraje s kapelou Dogstar v Holešovickém klubu. Škoda, mohl to vzít ještě přes strážnici, aby ten povyk byl alespoň k něčemu. Teď už Prince. This will be the day that you will hear me say.

0: Velký věci se děly v sobotu na letišti v Hradci Králové, kde proběhl Bloodfest. Exkluzivní moment pro Českou republiku. Zpěvák Youngblood, což je vlastně v současnosti asi největší rocková solová hvězda, uspořádal svůj festival na jediném místě na světě, a to byl právě Hradec. A došlo tam i na skvělou poctu právě pro Ozzy Osbourna, kdy zpívalo celý letiště. Já smekám přede všema, co o víkendu museli na venkovních akcích, ať už těch kulturních anebo sportovních, držet nějakou pořadatelskou nebo security stráž. Protože tohle byla opravdu velká zkouška odolnosti a morální síly. Tak vám za to za chvilku pošleme písničku, no. Jsme Hit Radio 90, hezký dopoledne.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirage.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové,
1: Harley,
2: Xindle X,
1: Tomáš Klus.
2: Jdeme na Hrady.
1: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: 90 jsou zpátky.

0: Seal, poslední písnička před 11. Pojďme na silnice, pozor, si jdete na dálnici D1 na 42. a půltém kilometru, je to ve směru na Prahu, stojí tam porouchaný kamion, tak brzděte. Kubo?
1: Dálnici D11 to museli dočasně uzavřít na 13. kilometru směrem na Hradec, bourala tam dodávka s kamionem. Na dálnici D7 na prvním kilometru ve směru na Chomutov bourala motorka, ještě teď vás tady mohou potkat komplikace, dejte pozor. Na výjezdu z Tábora směrem na Sezimovo ústí vyšetřuje policie nehodu osobního auta s nákladním, zdržíte se nárazově. A na příjezdu do Brna od Telnice bouralo osobní auto, počítejte tam s omezením.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: 90.
1: Dneska čekáme celý den jasno až polojasno, během dne bude ale od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty na západě 29, jinak většinou 31 až 36, no a Morava a Slezsko si stále budou držet vysoké teploty kolem 39 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Krásné první prázdninové pondělí přejeme, je 29. června, možná už balíte k moři, protože vás nelákaly levné letenky. Na druhou stranu vás můžou zaskočit drahý lehátka. Někde v Itálii a Španělsku i 70 euro na den. A to si ani nepředstavujte, že na tom před vámi se potil někdo jiný. Markéta s vámi, posíláme největší hity 90. let. Teď Labuš.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: na Hitrádiu 90. Moby. Je hodně roztrpčený z té současné situace, a to nejenom politický kvůli prezidentu Trumpovi, ale i vlastně ta spotřební životospráva nás všech ho úplně nebere. I když je vlastně průkopníkem elektronické hudby, tak od digitálního světa se drží docela daleko. Žije životem bez limuzín, bez drahých aut, často úplně neskroluje na Instagramu a na Facebooku, nemá žádný bodyguardy a velkou část svých příjmů z koncertů a hudby věnuje na charitativní účely. Letos v létě ho přivítají v Ostravě, kde určitě zazní i tenhle ten hit, který jste slyšeli na Hitrádiu 90. Už za chvíli pokračujeme.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hitrádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hitrádio 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
8: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
7: To je Nahoru Resort Monínec.
8: Dětský program.
7: Letní kino.
8: Nová bobová dráha.
7: A hvězdné čtvrtky.
8: O prázdninách vystoupí
7: Petr Kolář,
8: Jakub Machulda,
7: Hypochondr
8: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
7: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.

Když se Britney Spears vdávala, tak Madonna byla jednou z mála celebrit, který byly na tuhle poměrně komorní svatbu pozvaný. Byla mezi nima vždycky hodně blízký vztah, třeba na cenách MTV, což bylo v roce 2003, už je hodně dávno, došlo na žhavou líbačku mezi holkama. Madonna je mimochodem tématem našeho nejnovějšího dílu podcastu Vypalovačka, který najdete samozřejmě na YouTube, na Spotify, taky na webu Hitradia 90. A jeden z dílů je i o Britpopu. A Britpop rovná se Oasis. Právě teď, hezký dopoledne.

0: Tohle jsou Inexcess a 1. července slaví Hit Radio 90 svoje úplně první narozeniny. Je to vlastně rok od chvíle, co pro vás vysíláme v dabu, co jsme s váma na cestách, v práci, rok, co hrajeme prostě 90 non-stop a přitom nejsme retro. No a při té příležitosti vám ve středu 1. července rozdáme dárky. Celý den od 8 od rána do 18 do večera. Budeme každou hodinu v éteru a taky na sítích rozdávat dabová rádia, dabové radiopřijímače. Fakt nádherný kousky to jsou, abyste Hit Radio 90 mohli chytit ještě pohodlněji. Takže si uložte číslo 720 868636. Možná, že si uděláme takovou generálku třeba během zítřka, abychom zjistili, jestli máte to číslo uloženo správně. 720 868636. Středa 1. července na Hit Radio 90 se bude slavit.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale kde pak? Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
6: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
5: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: R.E.M. poznáte určitě od prvního hrávnutí do kytary, teď krátce před 12. hodinou. Dáme si přehled toho, co přineslo pondělní dopoledne. Podíváme se taky na počasí a ze všeho nejdřív na silnice.
1: Na pražském okruhu na 18. kilometru u sjezdu na Uřech směrem na letiště bouralo osobní auto s kamionem. Počítejte s kolonou. Na trase z Mělníka na Prahu za Neratovicemi blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. A na výjezdu z Kněževce směrem na Rakovník probíhá vyšetřování nehody dvou nákladních aut. Projíždí se tam kyvadlově, tak dávejte pozor.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisku levně CZ.
12: Náplně hned.
13: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
0: Pokračujeme přehledem zpráv. Hezké letní odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macenka představí vládě složení delegace na summit NATO v Ankaře. Trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení z minulého pondělí, které počítá s touto úlohou pro premiéra Andreje Babiše. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platila od pátečního odpoledne. I nadále ale platí smogová situace v Praze a ve Středočeském kraji. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se dvakrát rychleji, než je světový průměr. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyzval evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. 6 našich tenistů zasáhne dnes do úvodního dne v Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, také Kateřina Siniaková a Nikola Bartuňková. Přidají se debutanti Darja Vidmanová a Dalibor Svrčina.
14: Ještě doplníme počasí. Dneska čekáme jasno, polojasno. Teploty budou různé od 29 stupňů až po 39 stupňů v Moravě a ve Slezsku.
13: Hrajeme vám 90. Non-stop.
14: Hezké poledne všem, co ladíte Hit Radio 90 v práci. Nenecháme se rozptýlit fotkama z dovolený našich kolegů, co si myslí, že nás tím vyprovokujou. Naopak, my to tady držíme v chodu. Před námi další parádní společná prázdninová hodina, tak ať děti omyjou nádobí a vy si dejte Jamiroquai anebo Luci. Hezký den.
13: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Rádio 90, tohle jsou Jamiroquai. Některý holky oblíknou na Wimbledonu letos taky takový polokosmický oblečky, speciálně upravený chladící trika, který by měly zaručit na kurtu alespoň trochu úlevu. I když předpověď pro Londýn už není tak zabijácká, že by se tam měla srazit horkem šlehačka na jehodách, Karolína Muchová vstupuje do úvodních zápasů dneska v 14:30 odpoledne. No a o return se tady na Hitrádu 90 za chvíli postarají třeba Aerosmith nebo Vaya con Dios.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme,
5: vyklízíme,
4: krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno pro muže, aby porozuměl.

0: Měli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
0: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
0: Devadesátky jsou zpátky.

Hole in my soul na Hitrádiu 90, 12.22, to jsou Aerosmith. O 5,5 milionu korun přišel teď 54letý muž z Olomoucka kvůli podvodné známosti na seznamovací aplikaci Tinder. Po několika měsíčním psaní s tou ženou se nechal zlákat na investici do kryptoměn. Takže peníze na nově založený bankovní účet posílal několik měsíců, o všechny přišel a podvod nakonec nahlásil policistům teďka o víkendu. No to je tak, když se z internetové lásky vyklube finanční tragédie. Místo motýlku v břiše má teďka pan vítr v peněžence, na policii protokol o nejdražším meči svýho života na Tinderu a pojďme si říct, že ve 54 letech taky docela slušnou ostudu, ne? Vaya con Dios, teď!

0: Posloucháte Hit Radio 90, středa 1. červenec. To bude narozeninový den, kdy oslavíme rok vysílání v DABu a živě s vámi. A budeme rozdávat celý den dabová rádia, takže když se vrátíte z prázdninových cest autem, kde už nás máte určitě v předvolbě, tak stačí i doma v obýváku zapnout on na vašem novým radiopřijímači. 720 868 636, to je číslo sem k nám do studia. Určitě už máte tohle číslo uložené, tak ve středu 1. července dávejte mezi 8. a 18. každou hodinu kolem půl pozor.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Je to týden, co Manic Street Preachers zahráli na Metronom festivalu v Praze Letňanech. A pořád dobrý, publikum si notovalo, byla to plynulá jízda, což se bohužel nedá úplně říct o některých úsecích na našich silnicích a dálnicích. Máme pro vás aktuální informace. V Karlových Varech ve Zbrojnické zasahují záchranné složky u havárie osobního auta do stromu. Počítejte tady s omezením. Pozor taky na trase Zíčína do Hradce Králové u odbočky na Chlum došlo k nehodě. Projíždí se Kyvadlově, kolony se už tvoří v obou směrech. V Praze v Libni v Sokolovské ulici u křižovatky s Českomoravskou havarovalo osobní auto s nákladním, na místě je blokovaný celý jeden pruh. A ještě dálnice D1 na 310. kilometru ve směru na Ostravu došlo k požáru nákladního vozidla. Na místě taky zasahují záchranné složky. To pořád není všechno, Jakube.
1: Na sjezdu z dálnice D1 na Mirošovice na 21. kilometru směrem od Prahy narazilo osobní auto do svodidel. Dejte pozor. Trpělivost to chce na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Kvůli omezení se tady vytvořila kolona, má několik kilometrů. Na trase z Prahy na Poděbrady na staré silnici za Mochovem. Pozor na nehodu osobního auta s nákladním. A na dálnici D2 na 3. kilometru směrem na Brno se v koloně srazila dvě auta. I tady opatrně a počítejte se zdržením.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se mě

0: Clubhouse.cz.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
3: Vraťme čas alespoň na jeden den.
2: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
3: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
2: Velká 90ková show.
3: Letní atmosféra.
2: Rodinná piknik zóna.
3: A program pro děti.
2: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
3: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
2: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
4: Hit Radio 90.
5: Dneska jasno, polojasno, během dne od západu oblačnosti přibývání, nejvyšší teploty od 29 na západě až po 39 na Moravě. Zítra už bude spíš oblačno, ojediněle přehánky a bouřky, večer pak bude přehánek přibývat a teploty v průměru kolem 32 stupňů.
4: Hrajeme vám 90ky non-stop.
5: Je pondělí 29. června, jaký máte plány na první prázdninový týden? Je to spíš relax, anebo ještě doháníte resty před dovolenou? A víte, že se to nemá přehánět, protože ve chvíli, kdy najednou zvolníte a uvolní se vám diář, se může dostavit nějaká dlouho zadržovaná nemoc. Proto se spousta lidí vrací z dovolený s bolavýma zádama nebo zubama. Tak pozvolna směřujte k volnu, žádný rychle vybraný zatáčky. Markéta, přeje hezký odpoledne.
4: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Hrajeme nejvíc 90. český metaru, 11 minut po 13. Posloucháte Hit Radio 90. To byl Westlife. Jasně, že je to původně ABBA. Rok 1979 a o nějakých 20 let později přišel šikovný producent s tím, že hoši by měli sáhnout po nějakým legendárním hitu, na kterým prostě ukážou, že to nejsou jenom pěkný kluci s tvářičkou, jak jsou malovánky, ale na rozdíl od mnohých umí taky zpívat. Boybandy jsme takhle probrali v podcastu Vypalovačka, který je tentokrát, ale úplně celý o Madoně. Tak se na něj za chvíli mrknem.
1: Hit paráda Euro Chart se vrací každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.

0: a kina www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: Na grill máme masíčko nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
3: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
4: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
3: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky.
8: Check it out, check it out.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Madonna je fenomén, a proto je i o ní aktuální díl našeho podcastu Vypalovačka. Ano, bavili jsme se i o jejich filmových rolích a taky o té, která ji vlastně proslula úplně nejvíc.
1: Tu roli měla původně dostat Whitney Houston, ale nevím, jestli to je pravda.
2: Ale to by určitě neprošlo.
1: Neprošlo.
2: Protože
1: tak to byl kec.
2: Kvůli barvě pleti.
0: No, jo. Tenkrát Hollywood nebyl tak jako zásadový, no, že tam
2: co,
0: prostě...
2: No co Hollywood, ale Argentíně, jo, oni už měli velký problém s tím, že to hraje Madonna. Tam byly dokonce obrovský protesty v těch ulicích.
0: Hmm. A Madonna... A zase to mělo společného něco s vírou asi, ne?
2: A i hlavně s tím, že jejich nejoblíbenější osobu nebude hrát nějaká popová zpěvačka z Ameriky, jo. Hmm. A vlastně ona potom musela si dát osobní schůzku s tehdejším argentinským prezidentem a ten, když si s ní teda popovídal, tak zjistil, že to vlastně není tak nějaká blbá Američanka.
0: Myslíš, že si s ní povídal jako mezi čtyřma očima? No ne, aha, tak pardon, ale jako tak Madonna přeci, bylo. Když někam přijde v síťovaných punčochách, jakože určitě nepřišla jen tak, jakože vezmu si prostě kostým a zapnutou košili
1: no, ke
0: krku.
1: Ale to si zrovna člověče, myslím, že tam takhle
2: když
1: přišla v tom možná kostýmu.
0: Mohla, no dobře, ale měla vysoký jehly a pod tím kostýmem byla na ostro.
1: Tak, oka, oka, oka.
2: A udělala,
1: Stone, jo.
2: Udělala scénu ze základní instinktu.
0: Přesně tak. Jako.
2: No ale ono to asi opravdu takhle možná bude, protože on nejenom, že jí povolil natáčení v Argentině, ale on jí dovolil přímo natáčet na tom místě, kde ta Eva
0: no,
2: Perón byla na tom balkóně.
0: No,
2: že?
0: Tak to byla na ostro, to je
2: no,
0: úplně
2: tak to
0: jasný.
2: Jasný.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: A i tuhle aktuální vypalovačku samozřejmě najdete ve všech podcastových aplikacích, na YouTube, na Spotify a taky na hitradio90.cz.

0: Robbie Williams bude 8. srpna zpívat na Slovensku na Love Stream Festivalu v Bratislavě. Tak když zahodíte svoje politické předsudky, které možná máte, jeďte na výlet, bude to určitě dost dobrý. A snad po té návštěvě nebude mít pan Williams v hlavě jenom halušky. Svěží je i Ivo Alač, bude tady s vámi v příštích hodinách. Markéta se těší zítra už v 7 ráno na Hit Rádiu 90. Mějte dál hezký pondělí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Moje oblíbená Robin zpívala na přivítanou Show Me Love. Ivo Aleš už je v tuto chvíli s vámi. Přeju vám krásné pondělní odpoledne. Máme 3,5 minuty před 14. Za chvíli jsou 90 zpátky, ale ještě předtím aktuální informace. Nejprve doprava.
1: Na sjezdu z dálnice D55 na exitu 51 směrem od Starého Města na Vracov havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Na trase Zíčína do Hradce Králové u odbočky na Chlum pozor, po nehodě osobního auta s nákladním provoz tam řídí hasiči Kyvadlově. Kolony jsou v obou směrech. A na trase z Písku směrem na Plzeň na příjezdu do Sedlice dejte pozor na porouchané vozidlo.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindl X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
8: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
7: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
8: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
7: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
8: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
7: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
0: Během odpoledne a večera dorazí přehánky nebo bouřky, které můžou být velmi silné. Na horách na západě je kolem 20 stupňů, na Šumavě 24, na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě ve Slezsku až 39. Co zítra v Čechách bude zataženo až oblačno, na většině území se občas vyskytne déšť, přehánky, taky místy bouřky, které můžou být opět velmi silné. Na Moravě a ve Slezsku ale bude jasno až polojasno, odpoledne a večer, až bude oblačnost přibývat a místy se objevíte přehánky nebo bouřky i silnější. Nejnižší noční teploty 22 až 18, nejvyšší denní na západě kolem 25, na východě až 36, jinak něco mezi tím 27 až 32 stupňů Celsia.
6: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Mr. Bean tady klepe na dveře. Picture of You, to je píseň od Boyzone, která se objevila v tom jeho prvním celovečeráku, tak to právě s ní odstartujeme dneska.
6: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: neměla dorazit komedie Nimrods, která je vlastně inspirovaná skutečnými zážitky kapely Green Day z období, kdy opravdu na začátku 90. let žili v dodávce, ještě předtím, než je celosvětově proslavilo album Dookie. A podle všeho, podle těch ukázek a prvních reakcí by se mělo jednat o slušnou zábavu a povinnost pro všechny milovníky kapely Green Day. No a my jsme je teď potěšili taky na Hit Radio 90 písní Time of Your Life. Za chvíli Right Said Fred anebo The Cranberries.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Place. Místo, kde

0: nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
1: 90. Nejlepší.

pátek to bylo 30 let od vydání Wannabe. Celý svět čekal, co se stane, a nestalo se nic. Respektive takhle, vyšel limitovaný malý modrý vinylový single s písní Wannabe a s B stranou Bumper to Bumper, ale to je všechno. Žádná velká sláva, žádný překvapivý koncert nebo nějaké oznámení třeba výročního turné k těm 30 letům. Tak ještě je tady 19. září, kdy to bude 30 let od vydání debutového alba Spice, tak třeba se ještě dočkáme. No ale Michael ten je skoro všude teď, tak si ho dáme i na Hit Radio 90.

0: jako takové thank you za vaši přízeň a podporu. Vám budeme znovu rozdávat webové radiopřijímače, abyste si nás v té nejlepší kvalitě naladili nejenom v autě, ale třeba i v kuchyni nebo i v ložnici, když máme tu pravidelnou zónu lásky 2 hodiny před půlnocí, že jo. Těšte se pozítří a mějte uložené naše číslo 720-868-636. I na našich sociálních sítích se bude soutěžit.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: American Woman Leny Okravice, který u nás v loni vystoupil. Dneska měl být v Praze koncert jiného slavného umělce, ale konat se nebude. Tak to napravíme za chvíli 3 ve 3, ale ještě předtím aktuální informace z dopravy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D2 se stala dopravní nehoda, která blokuje levý pruh na 3. kilometru směr Brno. V kombinaci se silným provozem tady začínají v pravém jízdním pruhu zastavovat kamiony. Provoz vázne od 8. kilometru. Kamiony stojící v pravém pruhu komplikují provoz i na D1. Nesouvislá kolona popojíždí mezi Rousínovem a dálnicí D2 ve směru na Prahu. Rozkouskovanou kolonu hlásí i D5. Poskakovat budete podél Berouna ve směru na Plzeň. Provoz výrazně přibržďoval kvůli špatnému počasí. Zdržení je momentálně okolo 20 minut. A komplikace čekejte i na D7. Na 34. kilometru směrem z Chomutova na Prahu bouralo osobní auto. Zasahují tu záchranné složky, očekávejte kratší zdržení. Přejeme šťastnou cestu.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirář,
2: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
10: Právě dozrál česnek, co má říz.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Jak bude v úterý v Čechách zataženo až oblačno, na většině území se občas vyskytne déšť, přehánky, místy bouřky i silné, na Moravě a ve Slezsku se tohle stane až odpoledne a večer. Jinak nejnižší noční teploty 22 až 18, nejvyšší denní na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36, jinak 27 až 32 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dneska večer měl v pražské O2 aréně vystoupit Ricky Martin, no ale koncert byl bohužel zrušen a to z důvodu nepředvídatelných okolností, které umělec a jeho produkční tým nemohli ovlivnit. A tak jsme se to tedy rozhodli napravit na našem Hit Rádiu 90 a jeho fanoušky alespoň částečně potěšit hned třemi Rickyho hity za sebou. Když tu máme tu naší pravidelnost 3 ve 3 a vždycky hrajeme tři hity, které něco spojuje. No a dneska tedy budou náhradou za ten zrušený koncert Rickyho Martina. A když pořád probíhá to letošní mistrovství světa ve fotbale, tak odstartujeme to všechno oficiálním songem fotbalového mistrovství před 28 lety.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Ty tři hity, které teď zazněly na Hitrádiu 90, měly zaznít v podání samotného Rickyho Martina i dneska večer v Praze naživo. Ale ten koncert byl zrušen. Tak ještě, že máme tři ve tři.
1: Tři ve tři. Na Hitrádiu 90. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.

Sugar Ray nám právě teď na Hit Rádiu 90 nabídla hit Every Morning. Každé všední ráno je tu s vámi kolega Vláďa Řepka. Předtím to byl Michal Klein, který má pořád na starost středeční Eurochart od 18 hodin. Přechod mezi dopolednem a odpolednem zajišťuje pravidelně Markéta Rachmanová, která si to teda zrovna zítra s Vláďou prohodí. No a každé všední odpoledne mezi 14 a 18 jsme spolu. Ivo Alač vám i teď přeje krásné pondělí, no ale už ve středu my všichni, jak čtyři moderátoři Rádia 90, tak i vy naši posluchači oslavíme společný rok. Bude to i se soutěžema, každou hodinu o jeden dabový radiopřijímač, tak se těšte. A teď už se těšte na Šalom, právě teď.

0: Předělávka, předělávky. První vydaná verze Nothing Compares to You je z 85. od Princeova projektu The Family. No a když tedy Sinead O'Connor počátkem 90. slavila úspěchy s tou svojí skvělou coververzí, tak se jí pak ujali rovnou i Chipnotic, německá taneční skupina, která to předělala do té verze, která nám právě teď doznívá na Hit Radio 90. No a za chvíli Chumba Wamba.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na začátku hodiny jsme tu měli oficiální píseň mistrovství světa ve fotbale 98, no a tohle byla oficiální píseň letní olympiády 96, Reach od Gloria Estefan. Pojďme na dopravu.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D2 na 8. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě. Kolona se zatím netvoří, dejte si tam ale velký pozor. D1 hlásí taky nehodu. Bouralo se na 285. kilometru směrem z Lipníka nad Bečvou na Přerov. Osobní auto se tu srazilo s dodávkou. Ani tady se zatím nezdržíte. Na nájezdu na dálnici D7 na exitu 3 směr Praha stojí na krajnici porouchané osobní auto, tak ho nepřehlédněte. A podobný problém hlásí taky Pražský okruh, a to na 18. kilometru směrem k letišti. Na krajnici stojí porouchaný nákladák, doprava tu zpomaluje, tak tam buďte obezřetní. Přejeme šťastnou cestu.
2: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Jak by mělo být v úterý v Čechách? Zataženo až oblačno, na většině území se občas vyskytne déšť, přehánky, místy i bouřky, které můžou být i silné. Na Moravě a ve Slezsku by mělo být zpočátku jasno až polojasno, odpoledne a večer, až pak bude oblačnost přibývat a místy se tedy objeví přehánky nebo bouřky i silnější. Nejnižší noční teploty 22 až 18 stupňů Celsia, nejvyšší denní na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 a jinak něco mezi tím 27 až 32.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Tak jsem si před chvílí zkusil otevřít okno, jestli už je to lepší, když se má začít postupně ochlazovat, ale pořád ne. Tak ještě chvilku budeme muset vydržet. Každopádně teď si dáme jednu skvělou věc od The Cure na Hit Radio 90.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Minulý čtvrtek by oslavil 63. narozeniny, ale letos o Vánocích to bude už 10 let, co nás opustil. Teď nám zpíval o někom, kdo kdysi náhle opustil jeho. To byl George Michael na Hit Rádiu 90. No a za chvíli Adamsky se Sílem.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra. Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
1: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
0: www.mirakulum.cz.
2: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Dali jsme si Metalliku na Hitrádiu 90, tolik její Unforgiven. Tak je to oficiální, potvrdil to už i Český hydrometeorologický ústav. 9 z 10 historicky nejvyšších teplot v Česku je teď z toho uplynulého víkendu. Jedině ten předchozí celorepublikový rekord 40,4 z 20. srpna 2012 z Dobřichovic u Prahy v té desíce zůstal. Novým absolutním teplotním maximem Česka je tedy nedělních 41,9 stupně Celsia naměřených v Doksanech na Litoměřicku.

0: scházelo Arnolda v posledním akčním hrdinovi. Skvělá věc kapely Def Leppard, Two Steps Behind. Právě teď dozněla na Hitrádu 90. Mimochodem zestárla rozhodně líp než ten zmíněný film.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
5: 90 jsou zpátky.

0: píseň je fakt dobrá, takže to bude tím, ale vždycky se mi líbila i tahle ta cover verze 80kového hitu Party Casey and the Sunshine Band, kterou tedy o 10 let později v 93. udělali Cut and Move. Skvěle to sedlo do toho pondělního odpoledního playlistu Hitrádia 90, co říkáte. No a jak to vypadá na silnicích, na dálnicích, to ví Aleška.
1: Komplikace očekávejte v centru Prahy. Ve Štěpánské ulici na křižovatce s Řeznickou bourala dvě osobní auta. Provoz je tu částečně omezený. Přesuneme se na dálnice. Na D7 na 2. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě osobáku s dodávkou. Neprůjezdný je tu jeden pruh, počítejte s narůstajícím zdržením. D2 hlásí taky problémy. Na 7.5 kilometru směrem od Brna na Bratislavu stojí u krajnice porouchaný osobák. Tak ho hlavně nepřehlédněte. A na D8 na 0.5 kilometru směrem z Lovosic na Prahu odlétla z nákladňáku pneumatika do příkopu a začala hořet. I tady buďte velmi pozorní.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
6: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká devadesátková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zóna.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
7: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
8: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
7: To je Nahoru Resort Monínec.
8: Dětský program.
7: Letní kino.
8: Nová bobová dráha.
7: A hvězdné čtvrtky.
8: O prázdninách vystoupí
7: Petr Kolář,
8: Jakub Macholda,
7: Hypochondr
8: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
7: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
9: Rádia.cz Hit Radio 90. Krátké zprávy.
10: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře pojede, byl akreditován. Hlavou delegace bude premiér, uvedl to Andrej Babiš po jednání vlády. Zároveň ale vyzval Pavla, aby na účasti na summitu netrval. Ministr zahraničí Macenka oznámil, že prezident bude mít vlastní letadlo na cestu na summit. Premiér a zbytek delegace se dopraví po vlastní ose. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat ještě do 19. července. Rozhodla o tom vláda. Dosud schválené opatření počítalo s jejím ukončením na konci června, tedy zítra. Meteorologové potvrdili nový absolutní rekord Česka, a to 41,9 stupně, naměřených včera v Doksanech na Litoměřicku. Navíc 9 z 10 nejvyšších teplot zaznamenaných v Česku v historii měření je právě z uplynulého víkendu. Fotbalové slávy Praha hrozí, že bude po incidentech při květnovém derby hrát doma rok bez diváků, uvedl to její šéf Tvrdík. Klub čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra. Úřadující český šampion zatím odložil prodej permanentek na severní tribunu.
11: Děkujeme Luci za souhrn zpráv. Já tady ještě mám informace od meteorologů. V Čechách by v úterý mělo být převážně zataženo až oblačno. Na většině území se občas vyskytne déšť nebo přehánky, místy ale i bouřky, které můžou být i silné. Na Moravě a ve Slezsku by mělo být zpočátku jasno až polojasno a až odpoledne a večer by měla oblačnost přibývat a místy se objeví ty přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty mezi 22 a 18, nejvyšší denní 27 až 32, s tím, že na západě může být i kolem 25 jenom a na jeho východě až 630 stupňů.
9: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
11: I vlaky mají problém v tom vedru. Klimatizací v City Elefantech se porouchalo docela dost a tak dneska několik souprav nevyjelo. Snížila se kapacita na 3 příměstských vlakových linkách kolem Prahy. Místo 2 jezdí jenom 1 souprava. No ale ten vlak od Soul Asylum na Hit Radio 90 vyjede teď.
9: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Je mezi váma, posluchačema Hitrádia 90, někdo, koho vylosovali z těch 9 milionů zájemců o vstupenky na ty nadcházející pařížské koncerty Celine Dion? Když tak se ozvěte, jo? Já jenom teda, abych se vás třeba zeptal na nějaký čísla, co mám vsadit, anebo výsledky fotbalu a tak. Za chvíli Fatboy Slim, Lucia Lenka Dusilová nebo Belinda Carlisle.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
9: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
10: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
9: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
11: 90 jsou zpátky.

Na Hitrádiu 90 skvělá Belinda Carlisle, Big Scary Animal. Keanu Reeves je v Praze. Dneska večer odehraje koncert se svou kapelou Dogstar, ale už včera si byl i s kolegama z kapely prohlídnout Pražský hrad a průvodce jim dělal samotný prezident Petr Pavel, který pak s nimi zašeli na pivko. Ty fotky měly nepřekvapivě mnohem více pozitivních ohlasů než to, co o den dříve zažili návštěvníci festivalu ve Strážnici. No a včera zrovna to bylo 32 let od vydání soundtracku filmu, ve kterém Keanu Reeves hrál hlavní roli a už ho teda definitivně celosvětově proslavil. A proto si z toho filmu za chvíli zahrajeme tu skvělou titulní písničku jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90. Nápověda? Zpívat bude Billy Idol. Ale tohle už jsou Inexis a By My Side.

0: Soundtrack Nebezpečné rychlosti vyšel 28. června 1994, včera to tedy bylo 32 let. Keanu Reeves to oslavil pivkem s naším panem prezidentem, no a my jsme si z toho soundtracku teď zahráli tu skvělou titulní píseň Speed Billyho Idla jako náš dnešní filmový hit 6:30 na Hit Rádiu 90. Za chvíli vyrazíme na západ s Pet Shop Boys.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
4: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
4: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
4: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D1 na 256. kilometru směrem z Vyškova na Kroměříž bouralo nákladní auto. Místo nehody je průjezdné, zatím bez výraznějších komplikací. Na D1 zůstaneme. Na 112. kilometru směrem z Prahy na Brno překáží na vozovce padlý strom. Na místě se zdržíte, poskakovat budete zhruba 2 kilometry. Na D8 je nehoda, bouralo se na 0. kilometru směr Praha. Na konci dálnice proto počítejte s kolonou asi na 20 minut. A Pražský okruh se ucpává u obce Ořech, tady komplikace čekejte v obou směrech, naberete okolo 10 minut, ve směru na letiště navíc může docházet k blokovému odbavování tunelů. Přejeme šťastnou cestu.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandi. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Devadesátky. Hit Radio 90.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: Hit Radio 90. Hit
5: Radio. Italská firma Transceptor Technology. Приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete
6: si. Tisku levně CZ.
7: Náplně hned.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

Nejvíc zamilovaných 90. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

bloku žádný strachy. Seško v boj v koloréru, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu chrát.